tobě to teda dneska sekne. Včera mi bylo smutno, ale dneska už je zase mírně pěkně. Jo, někdy se zdá, že něco nejde, ale ono to pak jde. Doba ta není zlá, to jenom některé vteřiny jsou zlé. Ahoj, ahoj slunko, jsem rád, že jsi ještě. Osuž mi moje vlasy, jsou promáčené před včerejším deštěm. No prostě jsem zmok, naštěstí voda teče vždycky z hora dolů. 34. rok.

smutno. A tak jsem zase vyšel mezi lidi. Srdce potřebuje svý, a kdo bere, měl by taky něco dát. Člověk ten není zlý, jen prostě některé lidi nemám rád. Ahoj, ahoj slunko, ty máš dneska hezké tváře. A kdyby mělo být snad smutno, tak na to já mám svoje opraváře. A tak dál mi sviť, a až zalezeš za mraky jako tečka, vylezeš zase, viď.

Rádio Folk. Váš klidný prostor.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

0: Chlapče, kam jsi se to dostal?
1: Makat budeš v hodině, šurat o přestávce.
0: Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal?
2: Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný.
0: A bylo

Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumají zrubu. Chlapče, chlapče, kam jsi se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně.

chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

Ty mě dobře znáš a dobře vím, že posloucháš a všechno o mě víš.

na zemi roztenčí vodu, myslívám na to, co po mně zbyde a co vezmu dolů. Možná se zdržím, nepoznám to hned, nechám tu všechno, nechci jen zbytečně špinit svět. Skloň ke mně blíž svoji tvář, ať uvidíš,

zmizel s ním. O kacíři zítřka vím. Tam uvnitř, kde mě vždycky bodne, když odcházíš a zahřeje mě, když se usmíváš. Snad teď anebo zítra, už zítra se něco narodí a dá mi sílu, která přesvědčí.

0: Praská večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola. Benátky zblízka odraz od mola.
1: Mám hlavu línou jak noční vavřinec.

0: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: A pak se to stalo. Na pospas a na lov.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Slavné obrazy velkých mistrů zdobí sbírky světových galerií a v kopiích přinášejí tajemnou krásu palety a štětců, prozu dlouhých hodin a bezesných nocí, bohatství ducha a dovednosti rukou i do nejprostších domků. Každý z nich má, stejně jako jejich tvůrci, svoji historii. Avšak ne každý malíř dokázal namíchat do barev dech věčného života a štětce vést tahem nesmrtelnosti. Mezi ty, kterým se to podařilo, patří italský malíř Leonardo da Vinci. Jedním z jeho nejslavnějších obrazů je Poslední večeře páně, který provází zajímavý a poučný příběh jako přesvědčivé svědectví o věčném boji dobra se zlem a jejich neustálých vzájemných proměnách. Když se Leonardo da Vinci rozhodl, že obraz namaluje, hledal nejprve model, podle něhož by vytvořil postavu Krista. Stovky mužů přicházeli a nabízeli své tváře očím mistra, který toužil nalézt obličej Kristovy krásy a ušlechtilosti. Po dlouhých týdnech usilovného hledání nalezl konečně vhodný model. 6 měsíců kreslil da Vinci hlavní osobu svého obrazu. V průběhu dalších 6 let nalezl postupně 11 mužů, kteří vytvořili vzor pro zobrazení 11 apoštolů. Jen jedno místo zůstalo prázdné. Místo pro tvář Jidáše. Opět dlouhé týdny pátral da Vinci po muži s tváří poznamenanou kletbou pokrytectví, podvodu a zločinu, s obličejem, který by představoval povahu schopnou zradit nejlepšího přítele. Po mnoha bezvýsledných pokusech nalézt jej se da Vinci dozvěděl, že v Římě byl odsouzen mnohonásobný zločinec k trestu smrti. Mistr hned odejel do Říma a vyhledal vězení, v němž se onen muž nalézal. Když ho vyvedli na nádvoří a sluneční paprsky se zabodly do jeho tváře, poznal da Vinci, že nalezl poslední model svého obrazu. Dlouhé, rozcuchané vlasy pokrývaly trestancova ramena a hřích se zločinem vepsali do jeho tváře hluboké jizvy nenávisti, zbabělosti a hrůzy. 6 týdnů maloval da Vinci 13. postavu Poslední večeře. Když obraz dokončil a strážní odváděli odsouzence naposled, otočil se a zvolal: Pane da Vinci, vy mne neznáte? Vy opravdu nevíte, kdo jsem? Ne, nikdy v životě jsem vás neviděl, odpověděl mistr. Dázavý pohled trestancových očí spadl do prachu nádvoří. Pak se ještě jednou obrátil, pohledl na dokončený obraz a rozpraskané rty zašeptali: Vždyť podle mne jste před 6 lety maloval Krista.
2: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával 2 hubičky na čelo, když si bral fajfku a bandasku s kávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal bandasku s kávou, příhoda, slavný strojvůdce. Příhoda, vzal bandasku s kávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skonvelilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda, byl strojvůdce jistý, Příhoda, ten znal tunely. Příhoda, byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na Příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají: Pane strojvůdce, zabrzděte, teď jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hajci, zlomíme či nezlomíme vás, Vagon s poštou musí vždycky dojet včas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda. Zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet včas. A to už se do zatáčky řídí vlak. Topičovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku. Proti směru přijíždě ti lokálku. Zachraňte příhodu, volá, skáče ven. Stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda. Dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát v době Franci příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.

Doba fala a nebe bylo modrý jako bos. Před námi volnej den a v autě hudba hrála, tak jsme to natáhli až k Niagara Falls. Já seděl tam a tady Klára,

zasní. Já se koukám, jak mu palce lezou spod. Pak začal zpívat, škoda, že ten přelud krásný, já druhým hlasem k němu nelze obejmout.

cigára, kdo touží poznat bafalský vězení. A kašle na to, co mu doma řekne stará, hrad si s námi v džejlu místo vymění. Mezi zloděje

daleko do moře. Jen pár věcí zůstalo nám v bahně ve dvoře. Spolu jsme

kdy strání se valilo bahno a kamení. Jsme sice skřehli a k smrti znavení, ale co tížilo nás, vzal kalnej proud.

pondělí. Vypadá jak halama, ale vždycky čtyři dvěma podělí. Střídá různý hlasy a mezi řečí vypráví o dějinách svý spásy až po křížový výpravy. Já po decimetru ráje

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řek

a tak vím, dík novinám, co by řek mi Houston, Houston, Houston.

kolejštěm vítr listí hnal, ocelový nebe nad hlavou. Pak nekonečnou silnicí spěchajících aut blíž vinicím pod pálavou. To nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září bilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havr.

lesem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti indičtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun.

sousedově matce, že maslony na zahrádce, řekla, že to ví, že jsou fejkovi, že je má na hlídání.

stojí, volám sousedově matce, ať dá pryč ty chobotnatce, řekla to, že ne, prý je ložené.

jsem se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce, řekla to se ví,

se to provalilo. Prý dostává 7 kilo, navíc jako plus je ten sloní trus. No tak to se nedivím, to se teda nedivím.

si buď, jak jsi vždycky chtěla, klidně dámo, a já budu dál malý kluk. Ať se mi všichni naši známí třeba smějou, já si koupím bubli fuk. A v pátek večer na náměstí 1000 bublin samým štěstí.

na jednu nasednu a poletí v saponátovém kokpitu. Ty víš, že věci nejsou, jak se zdají, to je ta malá záhada. Vyletím nad střechu katedrály, z té výšky vše snadné vypadá. A v pátek večer na náměstí tisíc bublin pro své štěstí udělám, udělám.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out
1: and touch me. Někdy klesám louž, někdy stoupám výš, kdo je zatím vším, asi dobře víš. Předmět zkoumání právě teď bude, zda se červenáš úplně všude.

jen na doraz. Tak mě holka zvedni činím doznání, pěkně natvrdo, včera řekla jsi mi, ty můj páprdo, to se nedělá, to je na hraně, teď si připadám téměř bezbraně.

někdy stoupá výš, kdo je zatím vším, asi dobře víš, předmět zkoumání právě teď bude, zda se

tu se rozpouštím, léto bych zakázal. Každý rok končí a začíná vždycky v zimě, jak letos nenasněží,

0: vzlítnout.
1: Kdyby tady byla

Jednou v zimě, tak polovina prosince, spal jsem v hotelu někde u Třince. Něco zrovna si mě táhlo ve snu kolince a náhle mě komár u ucha písk, zatracenej komár.

tu dolinu, uslyšíš o mě smutnou novinu. Na té dolině loučka zelená, nechoď tam, Janko, zabijí tě tam. Když mě zabijí, bude památka, zůstane po mně kostí hromádka. A z těch kosteček bude zámeček, budou povídat, byl to syneček. Yeah.

dneska s vám, já znám tu zemi, znám. Každý rapštejn, konopiště, milotice, Friedland, trábí, kozí hrády, křepinice, helštejn, terštejn,

0: Krátce po 7. hodině raní.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Když jsem měl bratru asi tak 5,5 let,

Ahoj, tak jsem tady, táto. Já už vím, čím chci být. Já se jen usmál a zachovat chtěl jsem klid. Však překvapil mě tím, že řekl, že chce být.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařile ze slov a vět, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, v chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na olšanech.

Bylo mi tak krásně, byl jsem siránem a chtěl jsem skládat básně, však střevo básnické mě zradilo. Nechám toho, radši půjdu na pivo. Druhý den zkoušel jsem to znova, byl jsem otřesen, že nenašel jsem slova, možná, že se mi trochu rozsvítí. Vždyť nejlíp píšou, co jsou trochu opití. Tenhle ten alkohol metla lidstva na křtiny i

Da. Snad na zítří přejdou mlhy mraky, mysl se rozítří, já začnu skládat taky. A kdybych snad zase nevěděl, vrátím se ve spolek těch krásných těl. Tam, kde je alkohol, metla lidstva na křtě.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

zahodil pingl, za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

život je jediný rok, jak vteřiny v pekelném nebu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilikou byli děti. Mládě centácka má zdobět, packa má může být zábavné, nebo to. Než růze zjistíme, co pak to nevíme, že...

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

slepený. Ta móda táhnout na sever,

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty. A každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

tancoval. Jsi pod proudem, jsi nabitá a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě zavřít v oběti. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

to, jak si koušeš nechty. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš nechty. A z pršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty?

flotily. Ale on směje se mi, Karle, hele, co by spouštěl do gatí, pojedeme zase v

V Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, nepřípadáš si jako Titer League. Reprezentanti z Oxfordu válej si praky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včací.

leče mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci temže, víme, že chtělo by to strukturální change,

Chytíš se tý lajny, anebo čekej, že tě bolí. Proto každý Brit, který chce mít klid, chválí svoji práci, než by si ji nechal vzít.

hořel k nocvičky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se mi černovláskou.

slzičky a dveří skřípání, nese mi stýskání, stýská se černovlásku po tvé rtěnce perleťové na ústa.

lásku. Stýská se mi černovlásko, smutný je čas.

pláčou dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořel k noc svíčky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se mi. Stýská.

na kraji háje bukových očí. Usedl na zem, kde chladil stín. Po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem, zvonili na zem.

ve vzduchu odrazy vyhřátých cest. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A v údolí soukromé radosti, slavnosti umělých květin. A potom podávají

po kopcích beránci zvlnili nebe. Zvonili na zem, zvonili

0: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají muzik a že to tam zpívá, stačí s mídou slovím pak klíčem. Seděl jsem, neměl jsem žádnej nápad, když tu mě náhle jeden napad, napadlo mi zpívat o ničem.

kdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se tapí.

Odběl mi z pangejtů mává, šedivým prachem přikrytej. Mrholí a z mlhy závoj, jenom mě schválně ušitej.

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ním. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutku mu stířek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

a ty máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vrátka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. Tu nepřerazej drahý šminky, ani parfém šampaní.

za pár týdnů vrátí zase zpět. Až poznáš, co si vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

sosny staleté, se pod sekirou kloní v kempu dřevorubců, žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávnosti. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli, kdo se

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů, v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel

postavy statská vykouřen, zrak utírat jídro celém, spatřit kořen kůčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře poudlení éterické oleje pak, vykousat strach logů, spěněné sny spoukat v kouli, ostřit v řeči hořčiny jak štíle šípy z poruků.

zas půjde slunce oblohou čistou, modrou. Vlaštovky se slétnou nad vodou.

Hej ty Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh odpustí.

po poschodí víš, se láhev otvírá. Ten druhý si pod gumičkou vlasy rozpustí. Pak se chytnou zuby nechty a už nepustí. Když se jeden narodí, ten druhý umírá.

lásky z kolejí, jak ptáci vyletí. S první hořkou cigaretou je dálky volají. Silní se v nich postrácí, ti slabší schovají. Filozofský historie z konce století.

Šaty na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

chvilek nevinných, že připravíš ty verše, co jsem ti kdysi psal, a že ve slovech budem znovu hledat to, co nám život vzal. A tak při láhvi teplý vodky znovu čas nám utíkal. Našla si tu starou hrací kostku, kterou jsem ti jednou dal. A že prý si mám taky hodit, a když padne šest,

od falešných polipků. Zakryla si rukou, že prej to její štěstí škrtí jako had. Pak usnula opilá na gauči, jen v punčochách.

rád. A první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skál, lavičky na nádraží, kde pohledy si psal, závratě z viaduktů, kde mě

Jedu busem, oproštěn od svých potřeb. Být spanilé ženy kolem dodávají na síle. Je modrý den, jedu na spolužáků v pohřeb. A paní vedle říká, tak na výlet. Vím to už možná.

pohled na svůj stav, když se nad ránem smích a se zmísí. 72 s vnukem vystoupat na Triglav, takovou dvojici si tam přece potkal kdysi.

kravin. Takovou si znal a tak si s to vzal do hlavy. Nehrát ani v 90 na nebe a na peklo, stihnou dopsat paměti s názvem Toto ale uteklo.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

kde jsem jen slyšel tenhle smích. Snad kdysi s mojí spadla na polštář. To všechno už

krásná perlička, to je prostě jednička. Šotek reklam nezřízeně klidně radí mojí ženě.

0: nepil, umřel taky. Ale kdo pije náš majový ležák, tomu se umřít nechce.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

směj se, směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

radno tančit. Parket je zaminovaný, parket je zaminovaný.

mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, ministři válčí pod vlastním dohledem. Hej ty, zatím bez oslovení, jenom výzva do prostoru.

Moje milá, dej mi ještě šanci. Nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepším mužem byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem. A taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo. To se od včerejška změnilo. Jsem lepší. Lepší. Jen co vydělám velké prachy, zajdu k Fischerovi na kuří rynek. Řeknu, pane Fischer, tady mě máte milion, si vemte, pošlete mě dál než do Kateřinek. Poletíme na Malorku, v apartmánu budem se líbat, s chladným drinkem v tamním horku, v rytmu

Moje milá, dej mi ještě šanci, nedělej nade mnou kříž. Budu se snažit ze všech sil, abych ti lepší muže byl, i když tomu příliš nevěříš. Já vím, byl jsem. A taky pil jsem. Ani těch peněz tolik nebylo, jak by radno bylo, to se od včerejška změnilo. Jsem lepší, fakt lepší. U Hellera koupím Audinu, abych naštval místní hochy. Pak pojedu k radnici a budu jezdit po rondelu po kolem tý bronzový sochy. A dokola, loket z okýnka. Měli mě zavola, to

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme kordiljery až do Puerta Mont. V přístavu čekal nás
1: Šavada Vdůva
0: se svojí družinou, nějaký žinou, nějaký žlůvak.

zavadili jsme o Hornův mis. Brnkli jsme trupem o Ameriku, zavadili jsme o Hornův mis. Dneska je zvykem, nevím jak kdysi, předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí, tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šavada vdůva, po očku sleduji, kde pak je žlůva a jeho družstvo, co má asi na práci a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech, no hotoví blázni, nechtěli čekat, až siréna zazní. A na mě zbylo záchranné kolo, dělal jsem na hladině vodní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody a není nikdo, kdo by podal sklenku vody.

Služba první pomoci. Šabadabduva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu, ten už má starosti.

0: hova,
1: ten už je v suchu.
0: Ten už má hubu
1: od ucha k uchu.
0: Ten už má starosti o nový fond. Tak šťastnou plavbu

čas prázdných šuplíků. Přichází potichu, hledám mnich den co den, vzpomínkama oko.

co ukryla svá tajemství. I prázdnota má svou krásu, nikam nespěchá a má dost času.

Jsem slon a ty jsi porcelán a život se mnou je pech. Co můžu, vždycky podělám a hledám tě v těch střepech. A nosím si tě po kapsách, bejt nezval, dodám ještě. Jako by mi o kapsách zalímec prsty deště. Zalímec prsty deště. Nosím si tě v obrousku a s požehnáním božím, dnes v noci kousek po kousku z těch střípků si tě složím. A abys mohla do světa, je třeba vdechnout duši, leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší. Leč dech

daně, tak odevzdám jim hromádku tvých střípků ze své pěsti a v nebi řeknou v pořádku, vy máte z pekla

je konec sezóny, nastydlí včerejší fazóny, jsou dávno k smíchu, je konec sezóny, konec letních hříchů, kelímky na pláži přetékají vzpomínkami, co byli pospolu, jsou už zase sami, jen vítr prohání, cáry starých novin, to bylo tunelů a zaručených rovin, je jítro podzimu, příslip tuhé zimy, pořadík na rýmu, v ústech skřípou rýmy, co červen nadělil, mi září vzalo, jak je to všechno pryč. A nebylo to málo, otisky těl v písku s prázdnými jmenovkami, včerejší milenci jsou dnes sotva známí, v ústavech pomáhají od nechtěných dětí.

centi sezónou, v níž se netleskalo, teď ze slov vane chlad a vítr z polí za dveřmi listopad a celé tělo bolí, byla s mou sezónou a já byl tvou, byla s mou sezónou předem zabitou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: sto malých hlakom cuky z očí kouká, když máš něco dát.
1: Sto malých puberťáků nosí, že jsem týma statku a já se musím smát, když se máš zachovat jako chlapce.

už se to rozjelo z kopce. Jen vítr ve vlasech sviští, v duchu se vidím v rodinné hrobce a v duchu slyším, jak kosti se tříští. Začítám to jít do tenkej chvíle.

mi platný, oblouky zvratný, všechno jsem zapomněl, Otče náš zběl. Valašský drtivý styl, valašský drtivý styl,

srdce mi do gatí klesá. Tak pícha předchází pád, liže mě nesou do hustého lesa. A v duchu slyším, Miloši, umíš varhany? Varhany hrát. No, udělej varhany. To by šlo. Lesáci asi mě zjebou, pardon. Zas mají o průsek víc. Něco jsem vohnul a něco vzal s sebou. Co ještě zbývá? No nezbylo nic.

jen tak něco nevyruší z blaženýho chátrání. Nečuchám už k princeznám, lecos vím a zbytek tuším, dvě tři pravdy, co mi sluší, co tak člověk uchrání. Jenže v poslední době, co ses objevila, hraju hru o skrocení zlé žlázy. Díky tobě šla do kytek síla, na kterou chlap v andropauze sází.

se na horách, kdo tě nezná, hned se spálí. Moje ambra i ciankály, kolibřík i papiňák. Neprosíš a nemáš strach, i když jednou jsme se báli, když na schodech katedrály ležel kříž a bílej pták. Ten chrám se hroutil a ty ses mi zdál,

Jídlišti starý noviny. Prázdnej dům bez hlasu, prázdno, prázdný postele, mám předstírat noblesu, ta samota mě sežere.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a nebo na 100 let. Co stane se a co se může nestát, vidět ji, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu na stěně Altamiry, na dálničních grafitech. Cesta beze slova, básně bez výkladu. Útes, pod který potápí se na nádech. Ona

když se tě nedotknu, tak možná nezahynu. A on šel k ní, nebo ona za ní.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

pošetilostí posedlí, každá chvíle se vláčně zakřiví podle našich přání. Bude to čas nádherně ztracený, čas, který odzbrojí všechny armády v nás pole bitevní.

Vesta super ega povolí, před námi leží lehko vážné cokoliv a panoráma péřový další malou smrt přivolí.

a i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. A i ten hlas, který šeptá slova temná. Mizí, mizí. Dnešní den bude pomalý, pomalý den takový, pomalý den. Bude to čas.

0: pěknej obličej. Kdo pod paží sprej nafoukám, a jsem in a jen hej.
1: A jsem in a jen hej.
0: A jsem in

chemie ne, přece my, chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.

klády klad, tam, kde je řeka poddajná. Chybí mi tvoje, chybíš mi, tiché, že sotva dýchám.

krátká jak dýka mi probodla duši a tobě má lásko. Jde o to tež a tobě má lásko.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Přišel jsi dnes

umírá. Než prášek na spaní až ráno zabírá, když raněná srna padá do mlází, když starou paní záchranka před domem porazí, je to ze smutné, když se bílí

do stropu smutně zývá nedobytý džin. Skutečnost potrhá dál, márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin. Za okny bez záclony, nezakrytá noc.

drápy časem, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží v hodokvasu, v okolí.

tak často mívám sen. O očích tvých. Tvých vlasech jako len. No a ten sen poslední. Ten byl tak plný krásy, že se až stydím teď. Ti o tom vyprávět,

až někam do oblak. Probouzím se a chci spát, to mám strach. Lásko mám.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Z Bůh darma na svátek já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí a nejde naplánovat na pátek. Já namaloval dům bez zbytečných hesel, frází, kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem zapakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům, kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

sídla bezrádného, krovinám a švisly nevěrné, od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv k ourazu zášti jazyk. A kdo se

rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

Dáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku. A rudé plody jeřabin, když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle. Slavkovské pole po boji, sedíme v jednom pokoji a počítáme.

Nikdo sem nejezdí, řekla mi jedna paní. A z dlažby a ze zdí nad Prahou zvířil se prach. Stařenky obrací trávu pokosenou a někde v oblacích smrčil háv.

té zoufalé tváři, přečti si výhybkáři, než tělo pod kabát schováš, na věčnost vyslaná slova.

Za 7000 dní, 15. poledníkem, zvony se rozezní nad zemí lží a drátů. Stařenky v oblacích s Janem se o stůl dělí, my dole v rozpacích, bosí a bez kabátů.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

se noří. No, není divu, vždyť nám tu hoří. More i pro Boha, už chytáte, že stěny jsou nakřivo, jak v

0: máš určitý problémy. Každý má svý problémy, ale už se to vleče hrozně dlouho a mě vůbec nezajímá, že nemáš stálý zaměstnání a každý večer musíš hledat nějaký místo na přespání. Pro mě je důležitý jenom to, jestli všechny auta mají krytý stání.
1: Chtěl bych tě ještě někdy vidět takovou, jaká jsi byla.

pamatuješ na koncerty na Cibulce, když léto nebylo ještě ani v půlce a tvůrce toho všeho se jenom bláskloně smál. To byla ještě jiná Praha, možná už ne ta třešňáková madama,

0: rád, že je Milada.
1: Chtěl bych tě ještě.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.

dřev, zrozenou v ohni před cestou domů. Ve vlaku ke mně se dá tichý zpěv, čtyř mladých hříbat a dvou kytar k tomu. Vždycky se najdou noví hledači, důkaz mi zpívá tahle parta v amol. Krosny svých otců

Nechce se mi zpívat něco o dívce ze čtvrté řady. Co se na mě zazubí a já zpívám jen pro ní. Když vím, že se vždycky najde podivín s ohebnými zády. Někdo, kdo by radši slyšel, jak mi hranu zvoní. Nechce se mi zpívat něco o stichlém opuštěném sále. O rozdané naději a o radosti, která na mě nezbyla. O chvílích, kdy nechci nebo neumím spokojit se s málem. Chci teď zpívat o obludě, která se mi zjevila.

nechce se mi zpívat něco o smutku v hotelovém pokoji. O recepční, co mi dává klíče s vlhlou dlaní. O úsměvu, se kterým si připadá jako měsíc na hnoj, když mám pocit, že se na mě dívá i výběrčí daní. Daní ze všech peněz bude bída a daň ze slávy závist. Daní z pravdy nejčistší pak bývá špinavá lež. Zrada bude daní z dobrých přátelství, daní z lásky, nenávist, i ze života bude daň. A nikdo se neptá, jestli chceš.

výběrčí daní, prosím, dejte si laskavě pozor. Vypadají nevinně a úsměv jim na tváři svítí. Stačí ale na chviličku zapomenout, že tu mají dozor. A zejtra zbyde po vás jenom pověst a uschlý kvítí. A příští týden zbyde po vás pověst a uschlý kvítí. A za rok zbyde po vás jenom pověst.

Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Ale co pak to vím? Divný větry teď foukají ze všech světových stran. Ale já sedím v baru, zatím tady a sám. Všechny mý velký plány, co jsem kdy měl, odnesl čas, když kolem mě šel. Z mnoha souvětí zbylo jen pár holejch vět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost splách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Zbalím si kufr, zavřu dveře a jdu.

0: přešel jsem řeku a rozbořil most. Svý dluhy jsem splatil, ale stálo to dost. Z toho točí se hlava, ale točí se i svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět? Až zvedne se mlha a ustane déšť, co minulost spách, už nebudu víc házet na stěnu hrách. Všechno opustím, všem odpustím, všechno zapomenu. Spalím si kufr, zavřu dveře a jdu. Mám jít nebo zůstat? Jestli zůstat, tak s kým? Jestli zmizet, tak kam? Teď už to vím. Z toho mála, co zbylo, se nezboří svět. Tak k čemu by bylo se otáčet zpět?
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus. A zvolna trousil trus, byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil vos a pravou ruku.

vůbec nevím proč. Městem chodím v jejich šlépějích, hledám ráj či peklo, prostě věčnej kolotoč.

některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak

hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty.

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, až se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Já ukrad pro tě hvězdu z nebe, po té si vždycky toužila. A když pak zhasla suchou slzou, si její odchod skropila. My ukradli jsme tenkrát spolu malého člověka docela. To pro štěstí, když o samotě si pro mne v noci

Vím, nebýval jsem často doma, jen srdce s tebou nechával. Bylo němé, řekla si mi, abych šel bydlet nevím kam. Až příliš pozdě ukradl.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: kolegu z vící cepu, nebo tloukala řepu, zaspíval se jí redla a ona jako stěna zbledla, potom stejnou ruku zvedla, ježiš, ta sedla. Po písních Jaromíra Nohavici počítám štychy na palici, to jak popadla sukovici a hnala mě až na ulici, ale začínám už tušit, proč musím pořád do mě bušit, bude to tím, že ta má Laňka má ráda jen Daňka.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

pokornou svou hlavu sehni k ramenům. Kyrilie, Kyrilia, nevěř Boleslavu, bratru krutému. Kyrilie, Kyrilia, sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči.

rozhodovali pily. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik,

zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

tě. Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala

u Tuzexu, navyklá na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí,

jak brilantně ovládám volant i stroj, když v zatáčce předjíždím vůz. Jsem roztomilým a šenk vybílím na to šup,

0: Ještě se neznáme. Vy jste tady nová? Jak pak vám říkají?
1: Marie Magdonová.
0: No to je náhoda, že jsme se potkali. Jsem taky Marie.
1: Marie z Magdaly?

když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: jen majonéza ví, se laví.
1: Je krátce po 22. hodině.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again, don't know where.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk. Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.
1: Jsou lidé, co by nikdy z pódia nespívali tak, jak nyní já. Řeknou jen to ne, zpívat a my mají zábrany. A možná je to v hloubi duše štve, oč raděj jednali by odvážně, však ten balvan ten je vždycky zavalí.

Vždyť leckdy mají dobré základy naše zábrany. Tak muži rádi sní, co by kdyby, ale když se nám pak dívka zalíbí,

Nející srst ani ocas, ani horší schopnost loupat banány, nýbrž zábrany. Když podívám se, kde dnes lidstvo je,

rozhřívané pozdní odpoledne zavonilo parfémem zrnkové kávy. Nesla se s New Yorkskou ulicí na rohu 5. a 63. Úžaslí ochutnávači s cinknutím upustili šálky vteřinu poté.

se rozpoutala v neutuchající vřavu. Slova se rozutíkala

Paříž, v opadu robusty, v závoji arabiky.

utěřit se něj. Probuď v mém srdci násilí, ať zasme tloukne zevnitř. Ach, Lauro, Lauro Lutyová, arménská tygřice něhy. Probuď v mém srdci násilí, ať zas netloukne zevnitř co vteřinu.

Mám sako ze sametu, už z něho nevymetu prach. Po kapsách zátky z piva, to když jsem ještě mýval strach. Občas nás nechali i zahrát a my na klopě placku Havel na hrad hráli jsme, na duši z hrad hráli jsme, na duši zbyly šmouhy, tak skončil ten

krize den. Jaká pak sakra krize, to tu jde jen o peníze všem. Kde se ztratila slova o naději, o tom, že zázraky se dějí, když člověk chce.

nádraží Praha střed. S nákupem za pár kaček a silnový sáček a v něm pár propriet. Ve flaškách, a že jich tu bylo, se všechno víno proměnilo ve vodu. Na Letenské pláni chystají nový pání sled.

mezi tyče. Dej desítku pro desítku. Jestli vám tenhle song nesed,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Kousek od Tatrovky červenec byl horký a my malovali byt. Potřebovali jsme sehnat štafle, za 300 lepší vlasti v jednou procházku jsem nemohl mít, to teda ne.

0: Tak jsem prošel kampou a mířil k Mostecké věži, ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou, stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: loutky na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje.
1: Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
2: Yes. Yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

strašně jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje.

0: první love, nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prosti tě, pažalsta, jak mě prajtík berioskeli k čajke?
1: Da.
0: A jako bych ty štafle měl a stoupal po nich vzhůru, tak mi bylo, když jsem končil tuhle pěší túru. Praha je krásná, když slunce svítí do čertovky, zkuste taky někdy sehnat štafle za 300. 3 kila.

člověk jde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaž.

jsme si ten svět malovali. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš,

moje měla, dolík v bradě a řasy téměř v ofině. A měla ráda pecky v čokoládě.

rodiče pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl by jít. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída. Tak se to v životě jak vrabci na plotě hádá. Tak se snaž.

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co v svý hlavě po divoký noci mám. Je to dobrý,

když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách. Někomu došla řeč a než říct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo

0: hraju song babího léta, roky trnitý jak hlodašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti táta řekl.

když ještě mluvit neumí. Své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách. Netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se,

jaro poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si v křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda. A na orloji po hlase, ta, co ti nikdy nedá,

ležela bílá křídla. Na břehu jezera na rameno si mi brečela. Brečela. Stráň u vody opilují včely, vítr ti fouknul do vlasů, slunko zapadá, tak snad aby jsme jeli, je málo času.

antarktickém pobřeží. Když se láme ledem, dá se celkem dobře žít. Je sotva minus 7, i tučňáci jsou spocení. A Josef chladí vodku na vypnutém topení. On a Ivan už 3 týdny slaví krásný letní den. To podle zdejší zvyků se bez pleskačky

dívku nevinnou. Ale ona pro ně nestratila

dal jí slzy na kraji světa, proměnil je v mráz a led. A tak teď její hrdý prapor tu nad střechami chatek ční. A nikdo nenapíše nikam, jak jsou všichni stateční.

až vyprší ta kletba a její slzy roztají. Až vyprší ta kletba a ty hory kolem roztají.

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Vzpomínám, jak stoupal tvůj tep nad ránem, to když se ptáš, myslíš, že spolu zestárnem.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

mi praská večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola. Benátky zblízka odraz od mola.

do Klukovin. Bude si tančit a jásat s holkama u řeky vířit. Ve víně tone svět zásad. Pojď domů

no lotr. Nad ránem skončí ten záver.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: Končí sezóna s listím spadaným, všechno bylo řečený, zbývá příliš málo, aby to šlo zachránit.

stoly jsou sklizaný a židle zvednutý. Odchází z nás volna teplo, světlo zhasnutý, rolety stažený, dlouhý hodiny a ještě delší

ptá, kdo seš. A vzpomínám na včerejší den, v posteli vůně otisk mám. Zbyl mi dnes tvůj obraz jen,

Hlídej si človíčku, hlídej si sebe, když přítel tě zradí jak říjnový nebe, jak deštivý mraky z krajů severních, koukej se zvednout z kostek dlažebních.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Špína je velmi relativní pojem. Někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem. Někomu nepomůžou mejtla ani louhy.

Člověk sám sebou kagistej a velcí ti si na něj nedovolej. Jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje,

krása a čistou pravdu denně krmí hrstí mouru, aby se lépe vešla do žen touru. Čistej i špinavej se koupáme a myjem, ve vanách zbyde po všech stejně kalná voda, kdy sračky překryjeme.

A sahám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi, Fauste, řekl, sáhni a ber? Podlaní žížala leze mi a já chtěl dožít zde na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne, si hrdina a ne dezertér.

Marně hledáš stín a chůzi máš jen loudavou. Senem voní strán, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš chvíli.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

Ček je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí

ostatní zůstane skrytý. Co vlastně právě teď dělá těch 7 miliard lidí, co v tomhle životě nepoznáš.

0: Hostejnou zdá je noc.
1: A nebo třeba den.
2: Vykřiknou to pomoc.
0: Vy Slavkou přepaden.
1: To bych se styděl.
2: Vykřiknou to pomoc.
0: Vy Slavkou přepaden.
1: Hostejnou zdá je noc.
2: A nebo třeba den.
1: To bych se styděl. Co kdyby to někdo slyšel, přišel, viděl. To bych se styděl. Pakže bych v jadranu
2: soudil, že utonu,
0: žádal bych záchranu
1: s ohledem k bontónu, pokojným tónem.
2: Tónu.
0: Jen žádné povyky,
1: těch já se ostýchám,
2: být viděn, kdo ví kým,
0: být slyšen, kdo ví kam.

0: cesty, že je to ostudný.
1: Já bych byl mírný, byť
0: svrch mi mě dostudný.
2: Nějaký vandal.
1: Když ovšem kuretu
0: tisknu svou trumpetu,
1: pohled tu trumpetu
0: na celou planetu,
1: z planetu,
0: z

o tom, co je láska. Neříkej mi, že jen slova. Kruté Waterloo, slavné Sokolovo, jednu postrácíš.

francouzský zámek do noci svítí. Dole v přízemí věčně se tancuje, stojí za městem křížek na rozcestí, tichý společník těch, co věří. Potkat se tam s ní bylo dílem štěstí, dojednaný smír a příměří.